0: Ale to pak dítě.
1: Dítě.
0: You can press on to the check of the perimeter.
1: Okay.